0: Best Dálivé. Seint mui dé bíh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na Galway.